0: Úr géad fáilte ag a gláir focal ar acol ó chartlan RTÉ réidir na Gaeltachta. Cluisimid sleachta inniu ón leabhar i méal na farraige, i scríb Einrich Becker, fear a rugú san Earamán 1907, agus chuir spéis i tradisiún béal na héireann in na óige. Thug sé aghaidh i tíirse an 1938 le staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge agus ar bhéalas is na Ghaeil. Áit a cha sé blianta fada ag chrí eile an áran agus a Gonamara, a chuir bár fáis ar chud Ghaeilge agus a bailú bélaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar i méal na farraige ar chuid go na scéalta a chuig Einrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuaraige agus gachar Wanley. An tíoch réaltóir Martin James Hugh O'Flaherty i lé ón leabhar i méal na farraige gun srá focal ar acol a cruilúir dús an 1999. Focam it faoi.
1: Pórtar is óráin in NATO kelpe. Pádar sógeas bála normna in jinn sír i dinn is scéil seo go Heinrich Becker. Bhí an gnás a fhadu nar i bhachu kelp seo le dó dígan tú, chaio dhachu chúr tímach lina vár bhachu nén díláit, a bhachu chúr chúna gud, wael, beidin ach machu mór dú sachtu na nú bárti dígan tú, ní hastu díis weit, a gharín chui. Bhí jó bocht ar nú bhí dúlsa mrein a gúni ag jó agus nori bhí chos a siar rudu dhagach mudi djáraj, sionu dhavach gintar nuns djugmór, gintas kreit hasha digin tu, ach chú galun igau chaon, anu bustu gali orai chanach, da tamshin hoch bín gheg a galun, ach honig sa nira gitaach, kudu si sa mála, agus a gudar amach gdiin cladacha, bín tawdo gint, agus vidar reitach kiarnu kugirach a bavi aon, o sa adir jo. Tarbu mui gynin sin y dyrsas bai brwynan yr dŵs y dyrsas. Sgwyl sy'n hart mwy gynig chwilio gwnig yn y ffair agos dôl si oedd am. Agos nwyr y dôl hila gwrdd ar magol iwr. A ydych chi eisiau, mae cael na lenn ydych chi agos fydd ar enw sy'n waw sy'n byg ffadw nyr y flasi gym ffotir ydych yn tŵ nyr hain yn lled brwy'n chyri bylai a chwrsi tang yr eistiau agos bawr nos yna. A cedd ydych yn jo, mae cael na lenn ydych jo a nhw tas at ein tri wygin agos a olrwy'n jobon nyr y weistw gael y gobwyd na'r chorys a swysed ni'r o'r cain ti be yr las yn y tawr nwyg. Agos fi sianio ar y wain hôl, a ddysau le jw be o'r porti hiwrt yn ei ddysau. Ond rai na'n dawn y gwael i ddysau, nw o'r an y cinti rau. Achos yn y hôr, anegos os yn

agus ví tinnu fad í stil árasli mín akub, idir sá, agus kosjó skín a kosjál akubun sin a kaha a gutta bák. Ach, nýr hál sá sin í ríaf. Ach, ví sá nána dí, jinnum að dira, írint í gránúr að gísin. E dó kelpe na bantri bókti, pæða sjóge balanormna inni sýr. Búiða sésúr na kelpe, agus ví na dýnar fad a reyti chamach, leis in jámunni gó. Ví kænacht le vera fyrir kján kækísin út í sjáttinni. Ar sjáttir að sé, ví dýna gljórun til gladach, agus ví dyr angara, kjeligus nori ví, nýetach að veð dóa hann jæra vangach gó. Mara mæg fær er hífna gvíhýt, vachu djætach ar fad að tjáttu nú að sartsugus, ní hæsagtach að súlei. Agus vachu fær að linsin, vel, hætti að stoppa. Ach að kjeðar ví mú og gúni ví túsægi, vel, Vi mu djar fadig að æfsin djæ dúna agus vi komu væli næmsir ach nú í vi hannig mu djar væli agus vi gulljór væl ní hætli mu intir inni lansja við plei lesi týrjan vora veta dísa ach tími færsa mach agus hú sæt tinni vög a nýr sæt dínan hjó ach vi sjæli veri náttegi agus ní reyðan að er alveg að lana tjinn mar nú í hannig að trunúna djarnokan tjinn væl og særi húna agus gosha amachari varali agus lasadur suasin chen tuanim si genuun hii nyei agus hasadur adou ach nira duran adu lasta agus a taurnu ag suasin ari harani gui saridua agus gosha el washtich agus gadevin hamishir olaiz agus aga duna ach nira am lasari daunach garaudur akunia lasta mar nari min washtich trum visha boguna famu agus aflocho agus nira si idou anwa Agar ég í vidur, vel, hvernig þú eru ekki með komaðin. Agus hlána lámach, agus ljægður að njámun, agus hásadur að skara, agus vidur dina gur í vann sin að gán lai. Ach trú núna djarnokan sin djá lún, vín tóðnum glé hlána, agus hlúdur árum hæn. Hún að mach le lávi hjúr tjóp, rætti mú djá mach, hokrum að gomaði, agus vísi dina ríst, agus hugmur svoðsí, agus vísi dina gomaði. Ach yn maedin ddim o'r tîm o'n môr o'n rhaen sy'n ag yn un o'n diachlog a chanig bain yn i'r un isa yn yr maedin ddim o'r tîm o'n torsach, tnawtio, gudwno agos mwyd gaw un o'n tri un o'n sy Liag si ein cliaf rio o'r rhaen leis y gart un mwy gyn i'n chylir o'n agos chanig mwyd bygo o'n ffam o'n hympo y fi rwy'n gloffo go mae cocwy bygo rwon o agos fi gwylio'r crefintof agus búorle an meitin hene ligan a mú agus nori búor ulesad nori vi njámun moran dótian kedi ginti ach anún le agus rúksir hjangan a kakui bagus agus tasa tein nori vi njámun moran dótian anúns tini vor vuna bagus angar vel vi sa an lasta suas agus vin pál sa an agus kedi ginti ach an kakusha agus na krivi agus gachar an a chai sisa bál sa Mwysyn nôr ar rair, ty mwyn chynny dyr dyn i cyn gynnyn ffeir, heis mwyn di fe marw, blaen y cyrta gyn ty nysig. Cwyr eisiau ias ar yni. Ach, dwi'n gyrif ar fi'n ein dilym hyn y gol o teu. Ach, cyrta tu, yna dysa. Ar y cyrta mae, yna dysa. Ach, fe cyn tu'n meidio ta mae, yna. Agos me, fe cyn tu'n meidio ta gael y mwyn, chynny dysa. Mwysyn nôr ar rair, ty dysa, reis mwyn di fe'n siad dysa, tri dysa. Wel, Al gyda chi as y tawr nawr gydig yn tŵ, leis na mewl trwy chi môr sy'n, mae'r nôch yn iawn yn cart, ni fe chaen ach ar ydy dygoch mwydi dwstw nhw smolad. Ni leo chan wedi yn tŵ. Ach chas i si's mewl. Ni le sad chyrra bu cael chi tawrn, ta tŵ gyrra y wyl dyn ta ni fylir eisht y dysa. Nach wyl sad y dysa, nach nô yn rydd sy'n. Ach ni'r byna yn rydd chyrra bu. Ach nara si y gael y berych dar chog cael. A sio dyrsa, glan go byw, glan y mach, o'n tawr nhw gyda dyrsa. Ac y dyfyn, mae'r o'r osbwrt yn, fi'n fan bwch ti gyrra, gwm meidr gwy gwyri chi leichu dyl y mewch yn ysdech ydy gynt. Ta sad, nari fi sy'n ffad o ti, cach yr un chwy, mae'r o'r hwg mwydyr eich yr eich di. Sio y dyrsa le, gynol yn sio dyrsa, sio dad y cheirtsa, y bre yr wlo i gwo'r rawn. A ish gyn vor ac ygos. Os ish i gawr o ran yn sy'n ygos gyda fe'n bain chwyr bain arsyn i fi'n til yna cart i gwrdi. Ac nyr i fi'n teol ta'n nyr yn yn lawm agwn. Yn y ysyn harlwn ar edmwyd chwlwyr dy gaw. Ac nyr wrtsa, tyw co loi cyn tyle dyrsa nyr i fes gyn grian vrawn dyrsa agos gyn meidr gos garaw a sy'n dyrsa agos gyn nawa agos gyn yna i griwan fe gwyye agos
Bach o mai.

0: chur na ceiste an uchasa é seo ar an gán carbóin. Bhí an tetadáil neasblach má go hí ré ará go gafar féchant ar abhreaú óláí a bheith mar chuúáin ar bhrósla. An teachtracht frichánach beidir teachtracht buúlín poblach a bhíh teach an rasúmh.
1: Chafir an gurbag is kine an jakert vig an sondan realta speciaal fev rumor ole hedi eden aspleach en to sin fein gepunt homa ar no big kine le dian vig an realta se de hagas mi year afford ha ardu le tachter an gain harboin ar garu la de year afford nis kurach an tardu vi berta mi abrain ar allo han gaint le hardu gach blien homa hedi se hagas fe tacha ach bien an realta brahar an gain son homa dian tros kun billion euro an ohu an gain harboin an eigne blien ax vi se speciaal An tánisteach los anuf, leag se an a bhéimar chusí timpplaachta ina chuid cainte siúd do se go mímíd a brath numar go féáthid ar bheoslaí únta se importáilteo hiorcha eile, fágat se go mín an stát leochaile a gás gur chéime, agus gur gáin taistú i dreo faoin si inach nuirte a bhrostó cáú leis a bobbal leis in inimh daoine chur i dreo chuisteán i bhí mar hapla cín letracha a sé stúí ina bhar na tithe go painéil déanaáid. Mar sin be cinnáíheachair le déanamh igen réaltas há scéime na timpplaachta agus scéime na foioine bhíach nuirte a brath a gáin san agus begur cinine san dhéanamh hartar am na cáin nation is déanaí mbliana.
0: Se. Agus in nuh chuma a chuna chudireachtáil an tarrastáit le freigurt a thbhaideach borda Seán Canny, cruinú leis na páirte lasfuir mad le saháilteacht ar na Motor Valley, cad is féad leat in sin dún fi seo.
1: Sjáu, vel stóð okkur sessjón ólis ná sessjón topspín tjóðrætt að hæra enn í elefi hans að hættur Sean Kenny vi onnud að hóna ngarðu sjóðana og núður ásum hafa áltögt er vósa en RSA bónagur umpar eidin ifi gig on ræn dígis kirtins á hóma hagas eða dýrig massu núðu hæsegint í ennif er að bóli nú að það í ennif er vóltar velig na tíða fela hætt agus konast alig leksja gajólagt hær bón dýna óganig den chudis móta mænt dýna hann ó er að mý hjart að den mótar velig Lóðsmínti áriðhe Tuile síl se chur a splancar a hebh na mótarhealach a chur chu stechar a chlóis dein bhí na tmaint in aigen tráachta technoléachta úsáid chum agus luch gomach ról fiúhhain ag an insleacht thirge agus camarí insleacht a sérga agus le héit san chun stoppa chuir se goúlacht san mar sin há dúfáin áir gistan sa Conas cosint a chur fáil den ngarda siochanar dúis agus i de leanúint glóis dein ha ceistán fin dúlgas thar Hólacht ar nós tic-tac mar hapla agus cosca chuir isein bhí na scape ar líine cin chuid den reagracht athá ar lehétí a tic-tac. Chola mar nuhón aide áfach go méise a bola lechanna a hn reinsí agus kit an tetain seo chuin go méid lasú ar an reachtaíocht a molcóise sin 8 na móite go ngearfaí pianois níos trim níos trimin ó níos déine ar riine bhíonna brise a sáúin lí mar sin tmaintear an leibh míart an mótarhealach agus go dtíonn goimisi sin de plé an tetain seo chuin. Anuair nach bhfuil an spiocráta ar le go méid an reachtaíocht san olamh tuca gé go fóil.
0: Cad go leor fáach muisin sin imar sin den lániumh, donna chu ómarachú chóraí políochta nuacht orté agus tidir cethe gur míleachta sa bhelinn.
2: Curtiach chuig túsáte ag cuaige haan a cuaige cuaige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hochta cahair a nai a hochta hoch. Ach na cín litracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Go dtíon panel nuachta inis agus lumar an panel tá plúr na mán, Cecília ní chiláin an tabhcóid ar lína bháin, fáil dro Cecília.
3: Gwyr mi'n mae gyda'n gys.
0: Agus lymer lina ele ta'n trach ti'r pwyltiach da oen yn ei chyrra'n ffaldr o tzonia.
3: Gwyr mae gyda'n gys.
0: Wel, tos o'n meddwl y cwrsi is yn Iaslin, byg refren ag yn Iaslin ymwyrach, fwy ar chord yn tîr sy'n ffile ar chaint yn y balwych dys yn eithas orpach, refren y feg dreir twyrsgi an o chwng gwrwch gyda'n gyda'n gyda'n. Cwrsi slandola, chwns gydol an Iasgig, agus bontoshi an Euro dyn gelagar, rhaid desna nehe a fegoch ar sydda, agus yn seil arhau gymor o stop na chyslunig na caint na balwychta dernacha siir ife hy 30 nor a honig realtas ur a sceptach i gwacht. Oedden ni chi rhaen, cech o tachtach is a fegan fod isio?
4: Well, be se an tawachtacht is jesh de winter na hislan a meinta hen o chyr gwydi a realtas hen ke acu y dastein wahan nhw nach dastein wahan na cantion y sio a chyr ar siwl rist. Nis is tîr e sio o wyl den rhan fegan cedichyd mila dyna.
0: Den rhan fel ffersti fel gnaw war.
4: Sia, gwyd jyfan. Agos ac na meacht na tîr e sio na dyna gyma. Ach welskiw an ord gwydio. Agus ta dini gwn tŵrym gwn meid y cwyd gwn winter na hyslan a gwn tŵrym gwydio gymachsid nis faras y fe stich leis yn euro. Enis ta socrw ar le acw han y hen le costw leis yn canna ta egen oru mar hampla leis yn le marag yn y hwrpa agus ta a lan dîf siw dy fi'n y ple le isgoch Kintje er een olie, skor bont

Jo Mark agus Josephine Keegan in sin Drunken Tinker agus fehi sa hólamuid in sin hób agus solanyimí me in seoid RT Radio na Gael tochtan chodir agan trunóna bei Cilín de Búrk agus ní imení charúl isteach agan ní chlog agus an clá rírá a cabhoin dir de agus wair bhaní an tíf túl ar nói cíno cívoin bheis in gudiocht an sin ach fwy chán kertá se nó med agus fichi second bei Cael isteach a neach Pedro Reid agus cyrchain ceolig agoin gymaisa yn ni chlwg. Chodd yw'n wacom eisiau, be mae reis yr eisli bymorych le gwna di, dwi'n gwyar i wagu i bens gael chéile. Mw fi le bwychus le o'n dolan, o fi y cymbleid a gwrsau technodach da, le leins, le barg i chiolns, na fo gri yn gwrwylta, agos dyna bele y fydd sylor chwanyn sio. Mae'r sy'n gymaisa cantli bymorych, drwy'n magi.